0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak já bych se ještě vrátil k tomu pořadu, to bylo taky bezvadný, když my jsme se rozhodli, že budeme ty ankety točit nejenom na ulicích, ale že to vememe od spoda, tak jsme začali na nádraží, na Wilsonce, mezi homeless, což bylo bezvadný, protože někteří byli chytřejší nežli mnozí ředitelé různých podniků. A tam byla bezvadná paní, já jsem k ní přišel, pán, dobrý den, madam, můžete nám poskytnout rozhovor? No pa, za $1,000. Pán, tak bohužel televize Prima nemá $1,000, tak tolik jako peněz vám nemůže dát. No pa, tak mi koup aspoň jedno pivo, ty leváku. Takže za pivo poskytla jako rozhovor. Pak tam byl taky dobrý host teďka v neděli, byl Vašek Sloup, což je nejenom můj spolužák, kamarád, ale jako si myslím, že to je bezvadný herec a má bezvadný historky a vyprávěl tam, když nám bylo, Sloupovi bylo 32, mně bylo 30,5 roku a obsadili nás do jedné foglarovky, Stínadla se bouří a já jsem hrál Vonta a on hrál Mašňáka. Teď já spotkal Landovský, který když nás viděl, tak dostal hysterický záchvat smíchu, povídá, to znáte nikdy. Starý chlapi, protože už nám bylo tolik, oni hrajou děti. Teď já v těch krátkých kalotech, tak jsem vypadal strašně komicky. Sloup taky. No a teď Sloup už byl ženatý, měl malý dítě a žehlil plínky doma a najednou zvonek. Přišli nějaký dva malí kuci a ten jeden kluk povídá Sloupovi ženě. Dobrý den, doma máš nák. Ona šla a povídá, Václave, znáš nějakýho Mašňáka? Povídá, oni myslí asi, že to jsem já jako z těch rychlejch šípů, víš. Povídá, co je kuci? Mašňáku, máš prak. Povídá, jako proč? No jdeme si ven hrát, ne?
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A teď kouknu, jak jich proženu střelcem. F13 na G4, tak a hrc do bávy.
2: To jsou všecko ty vaše průpovídky. Takové jsem to měla hezké a teď abych měnila dámy. A jestli mi ještě zdvojí věže, tak to můžu rovnou zabalit.
1: Tak šup, stará hajná, šup, šup. A mač si to.
2: Nechte si ty řeči, když dávám garde, řeknu garda, ne hrc do báby. A to hajnou si nechte taky od cesty. Seberete mizernýho pěšáka a hulákáte tady jako pavián. Hoj, ty štědrý večere. A já bych teď měnila dámy.
1: No, tak vidíte to.
2: Hrnajs, nechte si ty řeči, člověk. V jednoho umluvíte, to je ono. To je vaše, čím vyhráváte.
1: Klid, vdovo, klid, pár tahů a zbyde ti pár pěšáků a oči pro pláč.
2: Nejradši bych do toho kopla, vy s tím řečněním, ale...
1: Tak táhnou, vdovičko, táhnou a nepudrujou se mi tady.
2: Šach je ušlechtilá hra. Jsou hry, při kterých se nemá spěchat.
1: Kam to koukáte? Tady je šachovnice. A mě to z očí nevyčtete, depa.
2: Očích se vyčte mnoho, jsou-li dostatečně hluboké. Myslíte, že mám oči ke čtení?
1: Přestaňte číst, dál vám šach. Čert věřdově dva kolikrát zkomplikuje věci. Šach! A jdu vám po střelci.
2: Co je do střelce? Vem si střelce! A vem si nejen střelce, vem si všechno, co chceš.
1: Hernaj, dej sem tu věž. Tadyhle jsem měl stuplovaný věže, dejte jsem. Já jsem neviděl, že mi na ní jdete.
2: No, čeno ta ženo, jinak to s váma hrát nemůžu. To nejde sáhnout si na figuru a nechat. Jak se sáhne, tak se hraje. A má zdravotní.
1: Hernaj, znovu, já jsem neviděl, dej tu věž. No.
2: Ale depak, ne, tohle se smí. No, tak drahoušku. A teď pojď, do čeno ta ženo, kde pak sáhnout si na figuru. Jak je figura v ruce, musí se s ní hrát. Tak vidíte to, teta, a jdeme zítra na radnici.
1: Hrna, ženská, nech si ty řeči, ty jednou umluvíš, to je ono. To je
2: tak šup, a máš si to pěšáku.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohou dělat blázna. Ale maminka trvala na svém, zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese. Já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu správnou sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on už si najde způsob, jak ti tvoje skotačinky zarazit. A tak tedy nastal den mého nástupu do tanečních kurzů, které vedl mistr Leoš Játro. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě držela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do Slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem strčen mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy. Nevidíš kvádro, vole, jsem muské. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupina odsouzených na smrt. snažil jsem se dívat do země a dělat, jakože v sále nejsem. Ale v tom to začalo. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu místnosti. Poznal jsem, že je konec. Nebylo v nich. Dívky nás obklopily ze všech stran. Po těle mi začaly stékat krůpěje potu. Napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Všiml jsem si, zahájil mistr, že do sálu vešlo na počátku hodiny i několik chuligánů. Ale vím a věřím, že odejdou jenom samí slušní chlapci. Můj soused zbledl jako stěna a pošeptal kamarádovi. Vidíš, já ti říkal, abychom sem nelezli, bude zátah. V tom na mě Játro zaměřil zrak. Přikrčil jsem se, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho ze svých náhončů. Otočil mě několikrát kolem dokola a chválil můj oděv. Nejste sice žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rádi tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a špitlami. Zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku. Pochopil jsem, proč se mnou dělali tu výstavu. Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom znáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali. Pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože Játro neustále vysílal rozvědky všemi směry. Nebo Jóžina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistr. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi do ucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mě to bylo jedno. Pak
4: už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem. Joža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil sklus parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupl jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: "Vesnice, zdraví město." Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: "Přišla jste také na ples?" Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: "Ne, čekám tady na vlak." To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: "Pohlédneš se jinde, všechny na vlak nečekají." A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: "V kolik vám to jede, moje milá?" "V 8, ale ty jeď hned." Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. "Hele, tamhle je náš Láďa," ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. "To je blázen," vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. "Tady je," zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. "To je z toho," pravil strýc, "že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí." Brečel jsem bezmocně na křesle. "Nebul, Láďo," zvolala teta. "Dneska hlad mít nebudeš." Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. "Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd." Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde. Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně děvčata protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupěl jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové, půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal děd. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák. Ještě, že umím kreslit. Šel jsem tupě dál. Motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si do prostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepěl ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vůbec je možný, aby tě nějaký režisér k něčemu donutil?
2: Režisér tě donutí ke všemu. O toho tam je. My jsme točili poslední den cirkusu Humberto. Já měl v podstatě už takový filmovací den, kdy Lážo plážo, nic moc. A točila se, pokud si na ten seriál vzpomínáte, taková ta, jako ty, jak dělali ty živý obrazy. A já jsem měl být v tom živém obrazu přivázaný ke kůlu a kolem mě jezdili indiáni a skákali na koních tam a osvobozovali tam. Já už si ten obraz nepamatuju, ale neměl jsem tam žádný text, jsem říkal tohle z toho levou zadní, to nebude žádný problém. Teď tam bylo v hostivaři, stále v ateliérech, byl postavený ten cirkus, sedělo tam asi jako 150 komparzistů a když jsme se chystali na ten záběr, tak přišel František Filip, to je přesně tohle z toho. Že si tě donutí do ženy. Říkám, Pepo, a my ti dáme na krk krajtu. Dámy a pánové, jestli se ničeho na světě bojím, takže prostě tak hada. Žížala a tam končím. Všecko, co je hmotnost, tě víš, co je na metry, já nemůžu prostě, to je moje smrt. V pralese, já bych byl na chůdách, no. To si nedovedu představit, prostě potkat takovýhle stvoření, jak vyleze proti mě. Pryč. A já jsem říkal, nemůžu, Františku. A najednou jsem pochopil, že on má vyvočit takový ten záblesk, kdy on to má vymýšlený. Ale jo. Já říkal, ne. A viděl jsem, že ho musím přesvědčit, že ne. Říkal, ne. Ne, já dostanu hysterický základ, já normálně... On říká, ale my počkáme, až budeš přivázaný k tomu kůlu. Pak budeš mít hysterák, jak je ti libo. Já jsem říká, Františku, to neuděláte tohle, to neudělám, říká, pojď se na něj podívat, leží tady. Měli ho rošťáci už to hada připravenýho. Říkal, ne, říkal, František Němec ho měl včera na krku hrázky. Říkal, František Němec je z Národního, tam jsou zvyklí na jiný věci. A když už jsem nevěděl, co já jsem říkal, já to zničím ten záběr, já budu křičet smrt komunismu, smrt komunismu. A oni nás všechny zavřou. Ale nedali mi hada, nedali mi ho na krku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já pro vás mám překvapení. Je to vlastně první profesionální nahrávka naší povídky. Povídka se jmenuje Můj první tramp. A namluvili v roce 1966 Jiří Grossman v divadle Humy.
2: Můj otec byl jednak čalouník a jednak šerif osady Světkové Manitua. A matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce doprovázet s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. A v této chatrči jsem se taky jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu písně Řeka hučí sledovali matčino neobvyklé počínání. Když se otec vrátil domů z lovu syslíků, byl mile překvapen, že má syna. Namočil mě do sázavy a dal mi jméno Kit Psanec. Toto jméno způsobilo později trochu nepříjemností, protože úředník místního národního výboru sveřepě odmítal zanést doložku Psanec do matriky. Otec ho bil lasem a volal: kosmonaut, to bys zapsal, viď, paďoure. Stal jsem se tedy psancem. Když mě otec pokřtil, chtěl mi vytetovat na bříško mapu Arizony, ale rada starších mu v tom zabránila. Natřel mě tedy alespoň mastí z jitrocele, abych byl silný, a protřel mi oči kopřivou, abych měl bystrý zrak. Od té doby na jedno oko téměř nevidím. Pak jsem rostl. Otec mě ani nechtěl zapsat do školy, že nejlepší učitelkou jest příroda, a Komenský, že sice tedy byl psanec, ale nebyl to tramp. Přesto mě v 9 letech odvedl jednoho 1. září policista do učebny. Jednoho dne tatík prohlásil, že musím složit zkoušku dospělosti a uspořádat vlastní pouť. No, tedy neměl jsem do přírody z výbavy trampů nic, ale do soboty jsem se všemi mohl směle měřit. Nechci se chlubit, ale nikdo neví líp než já, jaké poklady skrývají opuštěná zákoutí, smetiště, altány a pootevřené byty v naší čtvrti. A tak jsem měl celtu sešitou z kapesníků, starý hrnec, vysoké rybářské boty a obrovskou nůši, do které se mi všechno pohodlně vešlo. A vydal jsem se tedy na cestu. Na nádraží jsem byl nemile překvapen, že se za lístek musí platit. A marně jsem na pokladníkovi žádal turistickou slevu. Pokladník se podíval na moji nůši a pravil: mě neošálíš, vracíš se z trhu, družstevníku. Nechtěl jsem se dohadovat s hlupákem, který přírodě nerozumí, a odebral jsem se do vagónu bez placení. Tam jsem si našel celkem pohodlné místečko za lokomotivou a začal pročítat zvolna Ferdu Mravence, abych se trochu seznámil s životem zvěře v přírodě. Tak jsem se vám do příhod tohoto hmyzu začetl, že jsem zcela přejel cíl do bříž. Ovšem záchranná brzda všechno napravila. Vystoupil jsem v nastalém zmatku opačným směrem a přímo před protijedoucí vlak, který nárazem do mé nůše vykolejil. Byl jsem hrdý na svou tornu vlastní výroby, ve které jsem zachoval prvky českého folklóru, a vykročil jsem z nádraží k lesu. Les mě přivítal pěkně. Na kraji stál muž v zeleném klobouku a střílel. Volaje na mě: zmiz, pobudo, z mého revíru. Nevíš, že je zde zakázáno sbírat klestí? Nepoznáš trampa, pytláku? Obořil jsem se na něj. Muž na mě beze slova namířil dvojku. Schoval jsem se za nůši a zvolal pevným hlasem, použiv starého triku: dej si velký pozor, chlape, abych na tebe nepoštval svého otce hajného v tomto polesí. Ten má pušku ještě větší než ty a odvážný je víc než Čuk a Gek. Muž zmáčkl kohoutky a řičel: takovouhle drzost nepamatuju. Nevím, že bych měl tak tupého synka, a pochybuju, že tě bude poslouchat naše doga. Popadl jsem nůši a běžel elegantní chůzí trampa do údolí. Bohužel jsem nezvolil správnou trasu. Z močálu mě vytáhli k večeru přátelé z osady naše Aljaška. Když mě vytáhli, tak jsi první člověk, který se z močálu zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdo si mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, aby spadl do močůvky půlkrát půl metru, nepřísluší obdiv. Ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada byla vždy prostulá slovanskou pohostinností. Na to jsme zasedli k ohni. Oheň vstál své paže k nebesům, šerif ke své družce a krajem se nesly písně o tundře, o lovu sobů a tak další. No a na to šerif vstál a zahájil tremské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálení třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám tremskou přezdívku azbest. Sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trempů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou, poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zavřete oči. Přicházím. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme první vydání televizních novin. Ve 20 hodin uvedeme přílohu televizních novin. Ve 20.20 přílohu přílohy televizních novin. Ve 21 hodin a něco? To bude první díl francouzského filmu podle klasaca, podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi Žorvé. Mám zelenitouche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka Matka Pluku. Ve 21.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci Hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta, známé skladatelské dvojice John Dovany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Je někdo ukradl hodinky. Je přesně.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Já jsem se jednou seznámil, no tedy mám kamaráda, to takový štvanec sexuální, ten on za doma byl. On napsal tu knížku Sběratel sexu. Ty nejmu to tady vydali. My se známe asi 30 let, on jednou přišel do komedie, kdy jsme hráli každou středu a přijde tam takový chlap, takovým kožíšku a říká, pane Bek, já přijel z Austrálie, já už jsem tam byl 40 let a tak jsme tady, vy se nám líbíte, nemohli byste se mi podepsat, jsem se podepsal a pán, jak se mi neteprý doma byl. Pán Hergot, neměl jste strička v Hradci, tam byl nějaký kanovník doma, byl, já mu chodil místo a tom páno. A vzniklo z toho přátelství. Pak on se sem bál jednu chvíli, když jako zavírali ty emigranty, se náhodou odhodlali, tak to on už vždycky psal, kam jedeme na dovolenou s Čedokem, víš, a už tam byla, vznikly z toho veliký srandy. Jednou jsme se sešli. On založil v Austrálii přeci sex shop. To byl opravdu z toho a on nadrbal miliony z toho člověče. No a jednou jsme se setkali ve Frankfurtu nad Mohanem, já tam měl auták a tak jsem s ním jezdil, kupoval tam ty robertky, zrovna to byla móda. Tam jsme přišli do takové fabriky, tam vylezla ženská překrásná. Přitom bych se stydil říct hovno, čověče. A ona vleze do toho skladu a najednou takový snop těch robertků, čověče, různých velikostí, no a se skácela. Říkám tomu Honzovi, čověče, dej mi jich pár těch vzorků. Já, když bude mít nějaký herec jubileum 60, tak mu to dám z mašličku, aby měl doma výpomoc. Tak mi jich dal asi 7, tam to takový černošský vyvedené a mám Hergot, sice v tom rozvadu jim šli na ruku ty chlapy, bych mohl byl provést třebechovický betlem, ale tohle byla taková, dá to do toho kufru, by to bylo blbý. Tak jsem si pal pod svícnem bývá tma, tak jsem to dal manželce do síťovky mezi natáčky. A pověsil jsem to nad ní takhle nad oknou autáku. A přijdem do rozvadova, ten slyník vidím, jak čumí, ten koukal, člověče, nevěřil, bo tam ten černoský tam byl. A nejenom pál, soudrůbeku, co to tam visí? A já pán toho si nevšímejte, to jsou osobní věci, mi paní. On pal jo tak a šel prý.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Či?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mně přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér teď, než tam udělají nějaký předmosti. To tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti. Turecký med povídám, že jo, a já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na poudi si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvýživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou, a tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl do oka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muzea by to koupili a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fest ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď většinou menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bakal. No. A pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát život ty elektřině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si 5. Tak já jsem hned dal korunu, paž já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vodě, už jsem měl strašnou klepotici, tu 5 korun nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede korunu a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v tykádi přivez na trakařně. A ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... Že... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl kopr, cejdino, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. Ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho hlad, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíku, ale ona říká, jo, počkej, nalida nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jo nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď, ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec z parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecký med vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabalený, on pár děti tam napsáno turecký med. Já pám, jo pane, to já už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam... A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, a dědinku, kup nám to a tohle teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeníčko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor, když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Olíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, a špičák je v hajzlu.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mně a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: "Vy jezdíte na šodo?" Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl: "Fermeš." V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v negliže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas: "Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají?" Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil: "Impregnovali mi chladič." Na jeho otazník v obličeji jsem dodal: "Je to novinka a poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu." Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče.
2: Hrané léto na Rádiu Jihlava.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Dobrý, se mnou opravdu nemusíte už chodit, já trefím. Děkuji ti, maminko, děkuji, tatínku, pusu. Já vím, no první den, ale zbytečně, aby se tam se mnou šli. No jistě, ne, tudy ne, jděte tamhle tou chodbou. Ano, no, ahoj. No to je hrozný, jak to tady vypadá v té třídě. Přece patří takhle. Musí lícovat. Jistá. Pořád. Tak na to dívám, to je hrozný. Tak stávejte, no.
4: Dobrý den, děti. Oni nevstávají, protože to neví. Jsou totiž jako ty, chlapče, ty se posaď, ty seš velmi nějaký trošku napřed, sedni si, chlapče, co
3: ty? Já vím, že se normálně vstává, to já už
4: sedni si, chlapče. Dobrý den, děti, já vás vítám. Budu vás učit první 2 roky, jsem váš nový učitel Kublenka. Vy se smějete, ale je to opravdu blbé jméno, co děti? Milé děti. děti, když přijdu do třídy, tak se musí vstát.
3: To, je jistý,
4: to budete teďka
3: jistý.
4: Dělat každou vyučovací hodinu.
3: Pane učitele, já jsem to říkal.
4: Mlč, Maričky, co pak si to čteš? Dej mi tu
3: že
4: knížku,
3: se musí
4: prosím,
3: vstát, ty jsi mi to říkal.
4: Odevzdej mi tu knihu, chlapče. To je nesmysl, no. Takže, milí žáci, si to vyzkoušíme. Já jako prostě přijdu každou vyučovací hodinu do třídy, řeknu vstyk a vy vstanete. A pak už to říkat nebudu, protože to každý z vás, milá droboto, budete vědět. Tak to zkusíme. Přišel jsem?
3: Vstyk.
4: Tak se mi to líbí. Sednou děti. Vítám vás zde v této třídě. Tato třída je první a... Dosud jste chodili, milé děti, do školky, ale teď budete už chodit do opravdové veliké školy, mrňata. No, jaký je to rozdíl? Ví to někdo z vás? Maličká pověz. Ví to někdo z vás? Neví. No, tady už si nebudeme jenom hrát, děti. Tady už se budeme také něco učit.
3: No to je jisté přece, pane učiteli, že je prostě školka, pak je škola, tam se učí, ve školce se hraje.
4: Poslech se, chlapče, ano, já máš pravdu.
3: Já jsem si ve školce už taky nehrál, ale...
4: Ano.
3: Já jsem
4: Výdavý
3: se učil.
4: Chlapec, ano. Tak tady se budeme učit co? Budeme se učit číst, počítat, psát, budeme poznávat dějiny, matematiku, český jazyk, světové jazyky,
3: věcná,
4: samozřejmě ruský jazyk.
3: Věcná.
4: Prosím?
3: Proč dějiny?
4: Musíme znát dějiny naší země, které jsou
3: matematika.
4: Velmi bohaté.
3: Matematika.
4: Matematika bude také, chlapče. Chemie, přírodopis.
3: Ekonomie by měla být hodně. Hlavně
4: to
3: ekonomia.
4: Všecko, chlapče, ale ty jsi nějaký. Posaď se, chlapče, posaď se. Jak to bude celé, milé děti, probíhat? Bude to probíhat tak, že celá jedna vyučovací hodina má 45 minut.
3: Věcná, pane učiteli, přece není možný. Hodina má 60 minut,
4: Dobře, chlapče, vyučovací hodina je něco jiného než normální hodina a ta má 45 minut. Normální hodina má kolik minut, Marička, jak se jmenuješ?
3: 60 minut.
4: Ano, chlapče, ale tebe jsem se neptal, no. Ano, normální hodina má 60, ale naše vyučovací bude mít 45.
3: No, dobře, no, dobře. Není to už jako hodina.
4: No, není to hodina, to jsme si to řekli, maličký chlapče. Ale je to 45 minut. Přežil za roky do penze. Takže, milé děti, pokračujeme dál. Co vás ještě v té škole čeká? Po té hodině vyučovací, po těch 45 minutách, aby si věděl, chlapče, budou přestávky. Přestávka bude trvat 5 minut a velká dokonce 15 minut.
3: Proč 5 minut?
4: Ale prosím tebe.
3: Minuta úplně stačí, aby
4: nestačí.
3: Se organismus regeneroval.
4: Děti se musí přece osvěžit, no, musí pojít jablíčko, něco dobrého.
3: Ztráta času.
4: Ale nebude to ztráta času, chlapče. Nebude to ztráta času. Jsem teď, že to nebude ztráta času. No, děti jsou zvyklí. A budeme si mezi sebou povídat, děti.
3: Zbytečné, můžeme si přece hovořit, můžeme si povídat o látce.
4: Ale nech to, já jsem si ještě tak nevyvolal.
3: Kterou jsme probírali.
4: Rok bude trvat, milé děti, od září do konce června. To znamená,
3: věcná,
4: že... Ale prosím,
3: takže
4: tě,
3: to
4: chlapče, už to mám opravdu dost.
3: Máme 10 měsíců.
4: No 10 měsíců,
3: no,
4: školní rok.
3: Rok trvá 12 měsíců.
4: No, ale školní rok trvá 10 měsíců.
3: No, dobře,
4: pak jsou 2 měsíce zasloužený prázdny, milé děti. Budete si hrát, budete na sluníčku koupat, sportovat, vytvírat jedovaté houby a podobně, to už to blbnu. Mě pleteš, chlapče, prosím tebe. Takže takhle to bude celé. No, má někdo nějaké připomínky, děti? Já myslím, že se vám to všecko tady bude v této
3: věcná,
4: škole. Ale prosím tebe,
3: věcná,
4: co je?
3: Chtěl jsem se zeptat, kolik je učitelů na jednoho žáka?
4: Na jednoho žáka v této škole je 7 učitelů.
3: Zbytečně, skutečně, protože těch učitelů by mohlo být daleko méně.
4: Já už to opravdu dostavče. Jak se jmenuješ?
3: Vaše
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ještě se tady vracím ke skutečným událostem, skutečným třeba... Tady, když jdete Prahou, no tak to je prostě psinec, to je psí hajzl, to už vůbec není Praha, že jo? To jdete takhle, balancujete mezi tím, že jo? Žádný zákon, nic. V Americe to bylo to samé, že jo? A asi před 7 lety vyhlásili tady zákon, že každý musí po svým psovi zamíst hovno. Ale druhý den už Tiffany a Cartier prodávali platinový, zlatý a stříbrný lopatičky s košťátkama posázený briliantama, že jo? A ta babá, která vyšla s tím obrovským černochem na procházku, rozumíš? Šla takhle s tím ten vláčem, ten jezevčík i tak dopředu. Jezevčík vyvalil bulvy. Ona také se natáhla, černoch vytáhl ze zlaceného kufříčku, vytáhl lopatičku platinovou s tím a ona sama, ne, Joe, ne, sama prostě to. A s úsměvem, že naplnila opět ústavu Spojených států. Tam to funguje jinak. A já jsem ještě jsem jednou šel, já nevím, proč si na to vzpomenu hned, totiž to bylo hned vedle, tohle v Central Park, jsem pozoroval s Vošickým jednou takovýho chlapa, jak krmil veverky. A on měl, nešťastník měl brejle, jak skla od sodovek, že jo, 30 dioptrií, a takhle tam seděli tři veverky, hopkali a on jim házel nějaký voříšky. Tak se koukám na chlapa a říkám, chlape, zvází to vedle, blbě vidí. A on se podíval na ty tři veverky a ty dvě byly veverky a ten třetí byl krysa. Přiřadil se k veverkám. Věděl, že to bylo. Taky Amerika. Taky se traduje historka, že u vrat dole u paty New York State Building stojí chlap, cylindru, má bobří kožich, v ruce takový doutník a takový vychrtlej chlap těm přijde, říkal, nekuřte za humanictva, nekuřte. Říkal, že nemůže chutná. Říkal, kolik stojí ten doutník? Říkal, no tyhle ty jsou dost drahý, to jsou 25-dolarový doutníky. Říkal, a kolik jich vykouříte? Říkal, no tak těhle těch, tak tu jíte jsou takový veliký, tak nejvíc 40 za den, nejvíc 300 dolarů. On říká, jak dlouho kouříte? Říká, no já kouřu už bezmála 45 roku. Znásobil to, život. A nebo říká, člověče, vy jste prokouřil celý život, kdybyste nekouřil, tenhle ten New York State Building by byl váš. On se hraní tím, říká, vy kouříte? Říká, já samozřejmě nekouřím. Říká, je ten New York State Building váš? A není, říká, vidíte, můj jo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmarja, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal brum, brum, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopní. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci Komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celé skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od sebe a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval, úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul ji a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říkal, vidíš to, ani to nepoznal, no.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Já si myslím, že nejvyšší čas, aby se předvedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog, a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
3: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
2: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
3: No, stojí na moste.
2: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
3: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody, ktorá tečie pod ním, a hovorí si, Ježiš, Mária, Jozef.
2: Všetkých troch spomínal?
3: Áno. Ježiš, Mária, Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
2: Mm. Celá rodina má TBC?
3: Kompletne áno, celá rodina.
2: No tak keď si to môžu dovoliť.
3: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu, tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
2: Kde? Tu. Mal mozog pod pazuchou?
3: Áno.
2: Ja aj tak preto dostal výpoveď. No. Mm.
3: Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
2: Áno, farebný.
3: Širokouhlý. Mm. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol,
2: ukradol. Áno, poznám.
3: Vy ste to videli?
2: Tak ja to rozvediem, to je krásna téma o človeku, rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste, dostal výpoveď.
3: Áno, áno.
2: Takže on je nezamestnaný.
3: Áno.
2: Takže to sa neodohráva u nás.
3: Ale kdeže?
2: Takže on stojí na tom meste a teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie a teraz pozor, začínam rozvádzať.
3: Na to sa teším.
2: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne.
3: Čo? Ohromný humor, vyšplachne. Čo na tom sne? Čo vyšplachne?
2: No voda.
3: Jaj, voda, to som prepočul. To je podarené.
2: A on voda sa ešte z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomoc, pomoc. Prosím? Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý. A potom sa definitívne ponoril po tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať zleje. Budem dýchať ešte horšie.
3: To rozvázate stále tú tému.
2: Áno. A teraz, ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A oni mu hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal celý spotený, bola tie ryby za ním, utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
3: To stále rozvádzate tú istú tému.
2: Dnes sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díva na ne, čo to krúžite ty, a stále tie...
3: To rozvádzate stále, stále tú tému.
2: A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili okolo neho, krúžili a inú tému nemáte?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330, ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v o něch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl se mi však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokreslil ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak gránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechává jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, Věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné a špuritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto, a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julí, Lucí, Ludmil, Božen a sousede. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže. Ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horlil jsem, vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál. A nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta 3 mušketýři. Vinetu s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo? Ale například motor. No, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, v opatníky, okolem jdoucí chodce, okolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
3: Tam je to
2: zařízení všecko tam. Ale otázka jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
3: Snad na polu.
2: To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte země kolu.
3: No to už by bylo pozdě.
2: No dobře, tak těsně před vodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? Je. A přestoupilo na jinou planetu? Ne. Já myslím, tohleto, víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém, jiná otázka. Přátelé, a daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli zpozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ona už se zase stmívá.
3: No to nemusí být, prosím? Rozumíte, to nemusí záležet na času, to je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
2: Lenost, kde by se u mě vzala lenost? Čilouš. Ne, já mám proto důkaz, a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země kvůli se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment, Ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat. Naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
3: Přesně jdoucí.
2: Hodinky H po pradědečkovi pr.
3: No, ale...
2: Dědeček byl pravoslav.
3: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
2: Jak to?
3: No, podívejte, o 9 minut napředu.
2: No počkejte, o 9 minut napřed, ale čas se pí předbíhá, pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
3: No tak.
2: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
3: 24.
2: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte, protože oni... Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka a ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
4: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
2: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí nemůžete zas přijít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můžu osvěžit tvou paměť, když se nám do vyprávění dostala zvířátka. Ty máš jednu hodně dobrou příhodu se slonem.
2: Ježišmarja, no jo.
3: Zvířata pro herce, to je neuvěřitelná věc, to je neuvěřitelný soupeř. Hejte, my jsme točili pana Tau a pan Tau v oblacích, ne?
2: Jo. A tam já jsem měl za partnera slona. Sluně, kamaráde, zkus ho zvednout. Okej, macek, paničku.
3: Ono se o slonech říká, že jsou chytrý. Jsou. Hele, já ho měl na špagátě, držel jsem ho, byli jsme v zoologické zahradě a měl jsem takovejhle špalek textu odříkat do kamery a držel jsem to sluně a jak jsem ho tak pozoroval, jak jsem na něj koukal, tak to bočičko, on tím bočičkem po mě koukal a teď ten chobot takhle. Já na něj koukal, jsem říkal, čověče, co? Ten něco dává dohromady, ten něco vymýšlí. Ten špekuluje o nějaký lumpárně. A říkají, klid, Pepo, jako nic nebude dělat, budeš jenom stát, budeš održet a odříkáš to celý a jdeme dál. A říká, jo. A podívejte toho slona. Tomu se něco nezdá a ten slon furt. Věřte tomu nebo ne, nachystaný, já nadrnčený text, stojíme vedle sebe, se klap, já začal mluvit, ten slon se podíval, nadzvednul levou nohu, kterou, jak stál vedle mě, položil ji na moji a celou váhou se převážil. Přísahám, já jsem drmolil ten text. Jestli mi nevěříte, zkuste si nechat slona šlápou na nohu. Já měl pocit, že zajíždím do asfaltu. Odmluvil jsem celý ten text a když se ozvalo stop, on dal nohu pryč. Ten byl cvičený na herce, čověče. A mě nejenom slon, ale mě lidi, dámy a pánové, já jsem jeden z mála herců, který byl zbytej divákem. Fakt, nás ještě čekají věci.
1: Je to pravda. Je to pravda.
3: Ano, já v Děčíně, já byl zbytej divákem při představení. Fajn, jsme hráli představení s pidlou v zádech a...
2: Kdybych věděl, že stačí tak málo, tak jsme vždycky přijeli, řekli jsme s pidlou v zádech a mohli jsme domů a my chudáci 2 hodiny hráli. Tak.
3: A teď byl epilog představení, já zůstával na jevišti sám a povídám a najednou slyším v portále takhle hlas nějaký. Já jsem si říkal, protože jsme hráli odpoledne na večer, zase já jsem říkal, ty kluci, ta technika, oni jsou tak bezvohlední, Kriste pane, nemůžou chvilku držet zobák. To je tak nepříjemný hrát a slyšet nějaký hlasy. Otočím se a na mě se řítila baba. Hůl v ruce. Vypadala trošku jak manželka Čapájeva. Rovnou na mě a řvala, já chci gota. Česný jsou, to se mi vyhovět nemohl, to pochopíte. Před chvilkou jsem se vzdal zpěvu. Já jsem jenom ránu jsem dostal, pak jsem chytil hůl, tahali jsme se o tu hůl. V tom zavřeli oponu, baba zmizela, my jsme se šli děkovat a lidi tleskali, oni mysleli, že patří do představení.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mít černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mně se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ráno a otevřu úly. Prohrál jsem. Druhého dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdál opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseň na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka mě co chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jeseň, provazy povolily. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Po čase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvočí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li v dáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály dva zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, se skočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem, pravil jsem podle pravdy a uhnul biči. Kde pak jsi spinkal, vyzvídal ředitel a strčil do mě válníkem. Na kolejích, odpověděl jsem, chtěl se zachránit čistou pravdou. Ředitel s vychovatelem se na sebe podívali a kývli hlavami, jako by něco tušili. Dobře, Toníčku, řekl ředitel, chceme ti věřit, ale pověz nám tedy, proč tolik páchneš? Šel jsem stokou, vyhrkl jsem upřímně. Direktor s vychovatelem na sebe kývli ještě významněji. Samozřejmě, že se my hlupáci tak ptáme, ale vysvětli nám, Antonínku, proč jsi tak opuchlý. Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel. A máme ho, lháře, zapištěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely dlouho bez potravy ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě. Takhle si představuji vítězství lži.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdena Marada, pač to byl barňák jak Poli, no jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu Tatraplán, jo. A to nebyl jen tak ledajaký borec, jo. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenal ho měl jako záštitu, jo. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci s Zdenkem Maradou, protože on třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytej motor. Jo, my jsme mu říkali, Zdenku, nedělej to, to chytne jednou, to auto to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole, jo. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaké fire, jo, a tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k Jihlavě a on najednou říká, čo vole šalter páka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Říkám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů, do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, protože to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo voli, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
2: Ano.
1: Ano, prosím.
2: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
1: Herečkou. Řekli jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
3: Mistře, jak byste se bavili, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
1: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak jak sedí chlap na Volšanech u hrobu a povídá, tak si dám ještě jedno. Asi cigáro, pivo. Ano, chtěl jsem jít, ale dám si teda ještě jedno, ještě si dám cigárko. No, a tak si dám ještě jedno cigárko. Dá ty flašky prázdný do tašky. Povídá, no tak Boženko, tak já jdu, no vidíš, a jde to i bez keců. To je opravdu smutný for, ale teď mě tady někdo říkal, abych řekl pár těch forů o té skleróze, který si myslím, že jsou dobrý. Jak se potkají dva kamarádi, nepovídá, nazdár, nazdár, já tě dlouho neviděl, nazdár, nazdár, pán, nazdár, nazdár. Člověče, já tě neviděl, teď si zrovna říkám, Hergot, já jsem tak sklerotický, jak ty se vůbec jmenuješ, ale? Povídá, no, abych ti řekl pravdu, já jsem taky sklerotický. Dokdy to potřebuješ vědět? No a pak je klasika, jak se dva kamarádi potkají, jeden povídá, ahoj. Nazdár, nazdár. Já tě neviděl celý léto, pán Hoš mě nemohl vidět, já byl teďka v tom, víš, přes léto. V tom, pán, v čom? No v tom, ježišmarja, člověček tam, Hergot, pijou tam ty lidi vodu, dávaj tam ty masáže. A myslíš vlázních? Pán, vlázních. Kterých? Je to člověče tadyhle u toho? Zatím, tadyhle. A začím? Pán, ježiš, ty jsi ještě větší vůl než já. Zatím, pán, takhle to bychom se nikam nedostali, kamaráde. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Pán, myslíš růže? Pán, no, růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam vletěli? No a pak je takový krátkej, se baví ty dva kamarádi, pověděl, ahoj, pamatuješ, jak když jsme byli mladí kuci, jak jsme chodili za těma? Pán, za čím, pano, za těma? Pán, myslíš za holkama? Pán, ahoj, za holkama. Si pamatuju. Akorát čeče, teď si nepamatuju, proč. Poslední sklerotický, ten je taky dobrý. Jak ten dědek jde nakupovat, ta babička povídá, hele, dětku, máš sklerozu, napiš si to. Chleba a máslo. Ten dědek povídá, prosím tě, jako to, jako chceš říct, že si nepamatuju chleba a máslo, jo? A ti říkám, napiš si to dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek říká, já si nic nepotřebuju psát, tohle si snad ještě pamatuju, ne? Odejde, práskne dveřma, za půl hodiny se vrátí pod paždíma rouru od kamen. Ta baba povídá, to jsem přesně viděla, sklerotický blbec. Já jsem ti to říkala, napiš si to, kde máš kamna.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak se dívá slon na nahatýho chlapa, říká, to jsem zvědavý, jak se s tím chceš najíst, že? Žena, co jí nestačil ten manžel, že? Tak to musela táhnout ještě s jeho bratrem, se švagrem a pak s druhým švagrem a pořád jí to nestačilo, a tak se sousedem a s druhým sousedem a s domácím a už jí to samotné bylo hloupé, tak šla k lékaři, že? Říkala to tomu lékaři, jak to zkusit ten lékař, že? Taky nic, že? Tak jeho kolega, druhý kolega, Lapiduch, že? Tak ten lékař říkal, paní, opravdu vy jste beznadějný případ a ta paní říkala, no prosím, můžete mi na to dát nějaký papír, tak oni napsali lékařskou zprávu, ta paní přišla domů, její manžel zrovna seděl u stolu, pil kafe a ona takhle přišla, takhle praštila tou lékařskou zprávou před ním na stůl a zařvala na něj, žádná kurva, nemocná jsem, že jo? Znáte ten vtip o té hlavě, jak se těm dvěma alkoholikům narodí jenom hlava, že jo? Ale normálně žije už její 6 let, docela chytrá, jenom hlava. Ty slaví Vánoce, že jo? A teď hlava rozbaluje dáreček a rozbalí to a říká, dopijte už po 6. ke Ježíšku zase kulich. Tak co to je? Má to 80 nohů a 3 zuby, že? Domov důchodců. Tři feministky, francouzská, americká, česká hádaj, která víc doma zametá s manželem, tak ta francouzská říká, jednou přišla domů, jo, a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, jo. 14 dní se nic neděje, 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá a koukám, on uklízí, že jo. Americká říká, to nic není. Já jednou přijdu takhle domů a řeknu, víš co, starý, od teďka budeš místo mě uklízet a budeš taky prát, jo. Taky 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá, koukám a on uklízí a pere, že jo. A česká feministka říká, no to nic není. Já jsem jednou přišla domů a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, prát a budeš ještě i vařit, jo. Taky 14 dní nic nevidím a teď už pomalu trošku začínám vidět na pravý oko, že jo. Také... Já nevím, jestli se slyšel, jak ten pán přišel k doktorovi se skrvavenou hlavou, měl úplně rozmácenou na cimpr, campr, že? A ten doktor se otázal, co se vám stalo, on říkal, no tak představte si, přijelo mi auto, jo, pak mi ještě přijela motorka, pak mi ještě přijel autobus, že? Pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prase a pak on ještě ty hovada ten kolotoč zastavili, že?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných písků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku. Zároveň s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a nechal ji tam tak dlouho, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět, a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinova teorie má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal například pokusy na svém boxerovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec, ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovaly. Jeho boxer prostě slintal pořád. Děkuji za pozornost.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, ve snech gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Come on.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit.
0: Co se děje v kraji?
1: Na letecké základně v Náměšti nad Oslavou včera složilo přísahu 113 účastníků dobrovolného vojenského cvičení středoškoláků. Jejich o 14 méně než kolik k výcviku 7. července nastoupilo. Cvičení se konalo podruhé. Zájemci, ze kterých se mohou stát i členové aktivních záloh, ho absolvovali i na dalších 9 útvarech armády. Celkem ho letos dokončilo 982 lidí. Po více než týdnu boje s rozsáhlým lesním požárem se na jihozápadě Francie začíná situace postupně stabilizovat. Úřady umožnily návrat domů více než 140 tisícům evakuovaných obyvatel. Hasiči ale varují, že kvůli opětovnému růstu teplot zůstává riziko dalších požárů vysoké.
0: Sport.
1: Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastian Ogier z Francie, jenž se dostal do čela hned v první ze včerejších 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je chvíli po 9. hodině a to už vás od mikrofonu Rádia Jihlava opět zdraví Míša Rotrová. Doufám, že si užíváte krásné léto, v tuto chvíli i krásný víkend, volný a pokud náhodou musíte pracovat, tak ať vám to rychle uteče. Na vlnách Rádia Jihlava pro ty z vás, kteří naopak máte volno, budu mít řadu tipů, co můžete podniknout a kam vyrazit dnes i zítra v Jihlavě nebo i v okolí. Do té doby posílám další hity, tak buďte s námi.
0: Rádio Jihlava 101.

Posloucháte Rádio Jihlava a je čas jít pogratulovat k svátku, dnes konkrétně všem Oscarům. Tohle jméno máme 1. srpna v kalendáři a je to jméno, které zřejmě pochází z islandštiny a přeložit se dá jako boží kopí nebo oštěp boha. Jméno to není zase tak časté, v celé republice ho nosí necelá tisícovka lidí. Tak pokud nějakého toho Oscara znáte, nezapomeňte mu pogratulovat, my se přidáváme a přejeme všechno nejlepší.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

0: Ladíte Rádio Jihlava, letí nám to, letí, prázdniny se přehouply do své druhé poloviny, startuje nám měsíc srpen, no a za malou chvíli se podíváme na to, čím je zrovna první srpen zajímavý, co se odehrálo v historii a kdo třeba dnes slaví narozeniny. Tak tedy zůstaňte na vlně 101.1 FM.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava a teď už taky kalendárium s datem 1. srpna. Nejprve pohled do roku 1832, tehdy začala pravidelná doprava koně s přeškou na trase České Budějovice-Linec. Roku 1936 byl do provozu uveden první československý fototelegraf. A roku 1944 Anne Franková napsala poslední zápis do svého deníku. Jak její příběh skončil, to asi všichni tušíme a dost možná jsme i četli její deník. Teď pohled do světa oslavenců narozeniny, a to rovnou kulaté 60. Dneska slaví hudebník Coolio. 28. narozeniny potom slaví herec Jáchym Kraus, syn herečky Ivany Chýlkové a herce Jana Krause. A 63. narozeniny má dnes herečka Hana Seidlová, kterou můžete znát třeba z filmu Pupendo. A pokud narozeniny slavíte dnes i vy, pak vám Rádio Jihlava přeje jenom to nejlepší.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Florida. Je vou te fare. Je vou te kojauda. Co tě našle, hačku daj.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěknou sobotu. Zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nekodým. Bylo mu 81 let. U soudu působil v letech 2003 až 2013 jako nominant tehdejšího prezidenta Václava Klause. Pro druhé funkční období nezískal podporu Senátu. Zemřel ve čtvrtek.
1: Co se děje v kraji?
2: Muže, který se jako kurýr snažil od oběti podvodu s kryptoměnami vyzvednout 590 tisíc korun, zadrželi policisté v Havlíčkově Brodě. Soud ve středu poslal 27-letého muže do vazby. Je obviněný ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti ve stádiu pokusu a hrozí mu 8 let vězení. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovatelně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Opatření má platit po dobu jednoho měsíce ode dneška.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce druhého kola první ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno připsali prémiové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní první zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: 10. hodina nám odbyla, čerstvé zprávy jsou za námi a od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Míša Rotrová. A co takhle dnes vyrazit na festiválech? Na trošku muziky a k tomu třeba i program pro děti. Pozvánku pro vás budu mít za okamžik, tak si na to počkejte.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými...

A teď už z vlny 101.1 FM pozvánka na Hynčovský festiválek. Ten se dnes koná od 14 hodin na hřišti v Hynčově. A čeká vás skvělý především hudební program. V 15 hodin Karol Kahovec a Viktor Sodoma s kapelou George and Beethovens. Od 17 Jarda Hypochondr a divná parta. Od 18.30 Oči, 20.30 Pio Squad a 22 potom Great. Těšit se můžete i na vyladěné občerstvení a skákací hrad pro děti. Takový tedy bude dnešní Hynčovský festiválek a vy můžete vyrazit. I could stay awake just to hear.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

Ladíte Rádio Jihlava a za malou chvíli pro vás budu mít pozvánku na další ročník velmi zajímavého festivalu Ignicon, který přináší tanec, fire show, žonglování i další performance. Podrobnosti za okamžik, zůstaňte tedy s námi. Hravel.

0: z Rádia Mihlava a teď už pozvánka na Ignikon, festival živého umění a nového cirkusu, který probíhá právě dnes v letním amfiteátru Jihlava. Co vás čeká, tak pochopitelně žonglerská, akrobatická a taneční vystoupení, taky večerní gala show a fire jam, k tomu pohybové workshopy pro veřejnost i performery a doprovodné aktivity pro rodiny. Vypadá to naprosto skvěle, tak pokud vás to zaujalo, vyrazit můžete právě dnes. Z těch workshopů si namátkou můžete vyzkoušet třeba kontaktní koule, taky tanece s vějířem, se závojem, slackline, hula hoop, šály, workshop na kruhu a tak dále. Spousta z těch workshopů má názvy, které mě osobně vlastně vůbec nic neříkají. Tak pokud si chcete třeba vyzkoušet něco úplně nového, o čem jste ani nikdy neslyšeli, tak máte jedinečnou šanci. Dnes tedy v letním amfiteátru Jihlava až do pozdních večerních hodin.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu.
4: Co se děje v kraji?
5: Slavnostní průvod v maskách včera odpoledne v Lipnici nad Sázavou odstartoval hlavní program 13. ročníku integračního festivalu Kichotova 60. Jeho cílem je od počátku propojování profesionálních divadelníků s herci s handicapem. Festival v amfiteátru pod hradem Lipnicí pokračuje i dnes. Rotterdamská čtvrť DS zavedla od čtvrtka přísný noční zákaz pohybu pro ty, kteří nemají žádný pádný důvod se v oblasti zdržovat. Opatření, které podle právních expertů nemá v Nizozemsku obdoby, má pomoci ukončit několikaleté problémy s kriminalitou v oblasti. Hned během první noci policie udělila více než 20 pokut.
4: Sport.
5: Golfistka Sára Kousková díky birdy na poslední 18. jamce druhého kola postoupila do finálových bojů na majoru British Open. Česká jednička se včera oproti čtvrtku zlepšila o 8 ran, zahrála 2 údery pod par a se skóre plus 4 je společně s dalšími 13 hráčkami na 55. místě.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: 11. odbyla, Míša Rotrová stále s vámi, přeji vám příjemné sobotní dopoledne, pokud třeba zrovna děláte nějaké pořádky doma nebo chystáte oběd, tak ať vám to rychle uteče, dost možná, ale v tom horku spíše jen tak odpočíváte, dobře děláte, no a pokud máte děti, tak přemýšlíte, jak je zabavit. Dobrá zpráva je, že v Jihlavě probíhá i toto léto akce Dětské neděle a tak vás už zítra čeká další program v podobě pohádky. Podrobnosti za okamžik, zůstaňte tedy s námi.
4: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

A teď už z vln Rádia Jihlava pozvánka pro všechny děti nebo pro ty z vás, kteří děti máte. Dětské neděle, to je akce, která probíhá v Jihlavě po celé léto. Každou neděli je pro děti, ale klidně i dospělé, připravena nějaká ta pohádka pod širým nebem. Konkrétně v areálu Letní zahrady v ulici Hluboká 106/7. A co vás čeká konkrétně zítra 2. srpna? Burnická pohádka divadla Kozlík. Příští neděli to potom bude divadlo Koráb a Sindibádova dobrodružství, 16. srpna Staré pověsti české, 23. srpna Krabat čarodějů v Učeň a 29. srpna Otesánek. Začátek vždy 17 hodin.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkej se dva kamarádi, jeden se ptá druhého. Hele, tak co je doma novýho? Ale, narodil se mi kluk? Tak to ti gratuluju. A co tvoje paní? No, ta to ještě neví, to zas bude kravál.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

Jste Rádio Jihlava, no a dnes můžete vyrazit taky na Starku, kde od 18 hodin zahraje kapela 3+1, tak pokud máte chuť na trošku muziky a k tomu třeba si dát něco dobrého na jídlo i na pití, tak můžete zamířit právě sem. Také pokračuje Ježkovo kulturní léto 2026, jaký vás čeká tady následující program, tak o tom budu mluvit za malý okamžik.

0: A i letos se koná v Jihlavě také Ježkovo kulturní léto, tedy léto hudba, pivní zahrada a skvělá atmosféra. Především ale koncerty pod širým nebem. Akce probíhá v pivovarské zahradě, samozřejmě ještě i celý srpen. Většinou na vás čekají dvě kapely, jedna od 18 a druhá potom od 20 hodin. Příští akce se uskuteční 6. srpna, kdy vás čekají od 18 Demons a potom od 20 Harry Groupies. 13. srpna to budou Oči a Tomáš Štefka Band, 20. srpna Grammy a Vigo a 27. srpna China Blue. Tak tedy, pokud si chcete dát dobré pivko a k tomu především skvělou muziku, Ježkovo kulturní léto je tu pro vás.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Návštěvnost památek a dalších turistických cílů je zatím na Vysočině srovnatelná s loňskem. Státní hrady a zámky v kraji navštívilo do 31. července téměř 80 tisíc lidí, o 800 méně než ve stejném období loni. Teplé počasí pomohlo zvýšit zájem o koupaliště i kempy.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině včera opět 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty, stejně jako ve čtvrtek. Nejčastěji byly překonané hodnoty z roku 1994. Nejtepleji v kraji bylo včera v Třebíči, kde se teplota zastavila na 38,7 stupně Celsia. Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského autonomního města Ceuta na severoafrickém pobřeží, se včera vrátili zpět. Je potvrzeno, že se ke včerejší 6. hodině večerní vrátilo do Maroka nejméně 48 300 osob.
2: Sport.
3: Jediný současný český hráč v NBA Vít Krejčí během vlastní přípravy na nový ročník včera v pražském Radotíně uspořádal kemp pro basketbalisty od 12 do 17 let. Do nové sezony, která začne za necelé 3 měsíce, se těší a míní, že by po řadě změn mohl tým Portland Trail Blazers útočit vysoko.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Ladíte Rádio Jihlava, no a co patří k létu, tak to jsou také letní kina. Máme chvíli po 12. hodině, přeji vám dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, no a v této hodině probereme právě i to, kam můžete vyrazit do letňáku. Míša Rotrová stále s vámi, přeji vám příjemnou sobotu a teď už taky posílám další hity.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

A z Vlna Rádia Jihlava teď pozvánka do letňáku, neboli do letního kina, což je věc, která k létu rozhodně patří, zvláště pak, pokud je dobré, tedy teplé počasí. Letní kina na Helu se probíhají i letos, tedy v amfiteátru Jihlava, v srpnu teď od 21 hodin. A když se hraje a co? 6. srpna vás čeká Mandalorian a Grogu, sci-fi Star Wars. 20. srpna Pět švestek, česká komedie. 27. srpna Odyssea, historický velkofilm. A potom ještě v září, 3. září, v náhradním termínu hudební životopis Michael, o kom jiném než Michael Jacksonovi. Tak pokud si chcete zajít do letňáku a vidět nějaký ten nový snímek, doporučuji vyrazit do amfiteátru Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám. A najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míšano, a co takhle vyrazíte na letní kinohraní. O co že se jedná, tak to vám prozradím za okamžik, počkejte si tedy na podrobnosti a do té doby si vychutnávejte další naše hity.

0: A z vlny Rádia Jihlava teď pozvánka do kina Dukla. Tady se i toto léto koná akce Letní kinohraní. Co to znamená? Že vás tady čekají speciální filmové projekce pro děti i dospělé, k tomu letní posezení před kinem a večerní živá hudba v podobě DJe. Na nejbližší program se těšte 12. srpna, kdy pro děti od 16 hodin se bude hrát pohádka Rally od Paříže k pyramidám a pro dospěláky potom Záhada Silver Lake. Od 20 hodin potom DJ Eurodel, no a další termín potom 26. srpna, kdy pro děti od 16 hodin odstartuje Tlapková patrola Dinosauří film a pro dospěláky od 17.45 Nenávist. Tak tolik tedy letní kinohraní, můžete tedy vyrazit do kina, zároveň si příjemně posedět, dát si nějaký ten drink a k tomu si poslechnout živou muziku. Toto léto v kině Dukla.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkný den. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit.
2: Co se děje v kraji?
3: Na letecké základně v Náměšti nad Oslavou včera složilo přísahu 113 účastníků dobrovolného vojenského cvičení středoškoláků. Jejich o 14 méně než kolik k výcviku 7. července nastoupilo. Cvičení se konalo podruhé. Zájemci, ze kterých se mohou stát i členové aktivních záloh, ho absolvovali i na dalších 9 útvarech armády. Celkem ho letos dokončilo 982 lidí. Po více než týdnu boje s rozsáhlým lesním požárem se na jihozápadě Francie začíná situace postupně stabilizovat. Úřady umožnily návrat domů více než 140 tisícům evakuovaných obyvatel. Hasiči ale varují, že kvůli opětovnému růstu teplot zůstává riziko dalších požárů vysoké.
2: Sport.
3: Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastian Ogier z Francie, jenž se dostal do čela hned v první ze včerejších 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Máme po 13. hodině s vámi na rádiu Jihlava Míša Rotrová a pokud nás ladí někdo, kdo má nad 65 let, tak vězte, že právě pro vás budu mít speciální pozvánku za malý okamžik. Vyrazit totiž můžete na některou z akcí letnění. Taky vám ale prozradím, jaké další promenádní koncerty vás čekají. Počkejte si na to.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: A na rádiu Jihlava teď pozvánka na akci pro všechny seniory. Letnění pro seniory. Je to akce pro všechny jihlavské občany, kteří jsou starší 65 let. Je potřeba se dopředu přihlásit, protože maximální počet účastníků je 20. Zajištěn je v rámci programu i oběd a všechno je zdarma. A co tedy konkrétně vás čeká? 6. srpna to bude malování v Třešti. Vyrážet se bude vlakem do Hodic, hodit z pěšky do Třeště, tam malování keramiky, koupání na Malvínách a vlakem zpátky do Jihlavy. 13. srpna to bude Třebíč aktivně. Pojede se vlakem do Třebíče, tady si prohlédnete židovskou čtvrť s průvodcem, taky se podíváte do Moskoherny a zpátky pojedete vlakem do Jihlavy. 20. srpna se těšte na program v kině Dukla. Tady si prohlédnete kino, čeká vás film dle výběru účastníků, cvičení s fyzioterapeutem a k tomu ještě aktivity na náměstí. A 27. srpna potom Kyberšmejdi pořád útočí a neví, jak se bránit útokům po telefonu. Interaktivní beseda s herci Horáckého divadla Jihlava, přednáška o cestování, cvičení s fyzioterapeutem a tak dále. Tak já si myslím, že ten program je opravdu bohatý. Připomínám, tedy je zdarma, v rámci toho je zajištěn i oběd. Pokud tedy je ještě místečko, určitě doporučuji se přihlásit. A za malou chvíli, jak jsem slíbila, vám prozradím i jaké promenádní koncerty vás v Jihlavě čekají.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu v závěti, posílám srdeční pozdrav.

A na rádiu Jihlava teď pozvánka na letošní promenádní koncerty. Ty se konají každý čtvrtek na Masarykově náměstí. Začátek je vždy 16 hodin, vstup je zdarma. A čeká vás nyní 6. srpna Malá muzika na uše Pepíka, 13. srpna Vysočinka, 20. Telečská dechovka a 27. srpna potom Jásalka. Tak pokud máte rádi dechovku, určitě doporučujeme vyrazit.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Posloucháte Rádio Jihlava, je s vámi Míša a teď pro vás máme dvě pozvánky na zítřejší odpoledne. Vyrazit můžete jednak do Stříbrného domu, kde vás od 17 hodin čeká příjemné odpoledne a podvečer, kde vás od 17 hodin čeká příjemný podvečer plný muziky. V rámci akce Hudební čaje o páté hrát vám tentokrát bude Django Jet. Projekt, který před 12 lety založila skupina brněnských milovníků swingu a swingového tance. Pokud byste si ale raději zatančili jiný druh tance, tak vás zvu na Masarykovo náměstí. Tady se bude od 18 hodin tančit zouk a bachata. A nejenom, že si můžete zatančit a dát si k tomu osvěžující drinky, ale pokud třeba náhodou úplně neovládáte tyto tance, tak bude zároveň probíhat i výuka. Ať už tedy máte radši swing nebo zouk a bachatu, myslím si, že program na zítřejší odpoledne a podvečer máte v hlavě zařízený.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěknou sobotu. Zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nekodým. Bylo mu 81 let. U soudu působil v letech 2003 až 2013 jako nominant tehdejšího prezidenta Václava Klause. Pro druhé funkční období nezískal podporu Senátu. Zemřel ve čtvrtek.
4: Co se děje v kraji?
5: Muže, který se jako kurýr snažil od oběti podvodu s kryptoměnami vyzvednout 590 tisíc korun, zadrželi policisté v Havlíčkově Brodě. Soud ve středu poslal 27-letého muže do vazby. Je obviněný ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti ve stádiu pokusu a hrozí mu 8 let vězení. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovatelně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Opatření má platit po dobu jednoho měsíce ode dneška.
4: Sport.
5: Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce druhého kola první ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1-3 na hřišti zbrojovky Brno připsali prémiové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní první zápas třetího předkola ligy mistrů s Lyonem.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi, na Vysočině vyrostou další dva poeziomaty, podrobnosti přidám už za chviličku, nenechte si to ujít.
4: Rádio Jihlava, nejpohodovější hudba a zábava.

hezký den vám všem přeje Katka. U vydařených instalacích poeziomatů v Třebíči a Pacově se můžete na Vysočině těšit na další dvě poetická zařízení. Od čtvrtka v Polné a taky v Novém Městě na Moravě. Poeziomaty nabídnou Hrabala, Reinka a další známé či místní autory. Tak třeba tip na výlet pro vás teď z Rádia Jihlava další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, a kdy jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: pěkné odpoledne. Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů, celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodové odpoledne.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu.
1: Co se děje v kraji?
2: Slavnostní průvod v maskách včera odpoledne v Lipnici nad Sázavou odstartoval hlavní program 13. ročníku integračního festivalu Kichotova 60. Jeho cílem je od počátku propojování profesionálních divadelníků s herci s handicapem. Festival v amfiteátru pod hradem Lipnicí pokračuje i dnes. Rotterdamská čtvrť DS zavedla od čtvrtka přísný noční zákaz pohybu pro ty, kteří nemají žádný pádný důvod se v oblasti zdržovat. Opatření, které podle právních expertů nemá v Nizozemsku obdoby, má pomoci ukončit několikaleté problémy s kriminalitou v oblasti. Hned během první noci policie udělila více než 20 pokut.
1: Sport.
2: Golfistka Sára Kousková díky birdy na poslední 18. jamce druhého kola postoupila do finálových bojů na majoru British Open. Česká jednička se včera oproti čtvrtku zlepšila o 8 ran, zahrála 2 údery pod par a se skóre plus 4 je společně s dalšími 13 hráčkami na 55. místě.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Pěkný den, ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví, oprava hlavního průtahu Jihlavou pokračuje druhou etapou, buďte s námi, mám podrobnosti.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Oprava hlavního průtahu Jihlavou pokračuje druhou etapou. Řidiči se od pondělí vrátili k běžnému příjezdu do City Parku. Nově ale čekají komplikace v úseku mezi Zoologickou zahradou a Teskem. Za pár dní se práce znovu posunou, tentokrát směrem k Helenínu. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přijme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Jihlava chce u dopravního terminálu postavit i autobusové nádraží a část silnice. Další podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Jihlavská radnice pokračuje v přípravách na vybudování další části centrálního dopravního terminálu. V plánu tam je ještě stavba autobusového nádraží a protažení nynější silnice od Havlíčkovy ulice kolem terminálu směrem k Jiráskově ulici. Radní města teď schválili zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace. Stavba by mohla začít v roce 2028. Tolik novinky z našeho města, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Návštěvnost památek a dalších turistických cílů je zatím na Vysočině srovnatelná s loňskem. Státní hrady a zámky v kraji navštívilo do 31. července téměř 80 tisíc lidí, o 800 méně než ve stejném období loni. Teplé počasí pomohlo zvýšit zájem o koupaliště i kempy.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině včera opět 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty, stejně jako ve čtvrtek. Nejčastěji byly překonané hodnoty z roku 1994. Nejtepleji v kraji bylo včera v Třebíči, kde se teplota zastavila na 38,7 stupně Celsia. Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského autonomního města Ceuta na severoafrickém pobřeží, se včera vrátili zpět. Je potvrzeno, že se ke včerejší 6. hodině večerní vrátilo do Maroka nejméně 48 300 osob.
2: Sport.
3: Jediný současný český hráč v NBA Vít Krejčí během vlastní přípravy na nový ročník včera v pražském Radotíně uspořádal kemp pro basketbalisty od 12 do 17 let. Do nové sezony, která začne za necelé 3 měsíce, se těší a míní, že by po řadě změn mohl tým Portland Trail Blazers útočit vysoko.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Hezké sobotní odpoledne z Rádia Jihlava vám všem. Víme, že Moravské Budějovice vyhlásily architektonickou soutěž o návrh na celkovou proměnu letního koupaliště. Víc informací za moment.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Krásný sobotní den, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Město Moravské Budějovice na Třebíčku vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh na celkovou proměnu letního koupaliště. Podle předpokladu to bude investice asi za 180 milionů. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 12. října. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena?
2: Vůbec!
1: Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Hezké odpoledne z Rádia Hlava vám všem. Víme, že botanici objevili na Třebíčsku dosud neznámou populaci kriticky ohroženého líkovce vonného. Další informace za pár minut.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Ladíte Rádio Jihlava, díky vám za to. Teď víc k tomu, že botanici objevili dosud neznámou populaci kriticky ohroženého líkovce voného, a to během sledování lokality Koníklece Velkokvětého na Třebíčsku. Česká botanická společnost tento objev ocenila cenou Víta Grulicha za nejlepší botanický nález roku. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijme krásný víkend.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkný den. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit.
4: Co se děje v kraji?
5: Na letecké základně v Náměšti nad Oslavou včera složilo přísahu 113 účastníků dobrovolného vojenského cvičení středoškoláků. Jejich o 14 méně než kolik k výcviku 7. července nastoupilo. Cvičení se konalo podruhé. Zájemci, ze kterých se mohou stát i členové aktivních záloh, ho absolvovali i na dalších 9 útvarech armády. Celkem ho letos dokončilo 982 lidí. Po více než týdnu boje s rozsáhlým lesním požárem se na jihozápadě Francie začíná situace postupně stabilizovat. Úřady umožnily návrat domů více než 140 tisícům evakuovaných obyvatel. Hasiči ale varují, že kvůli opětovnému růstu teplot zůstává riziko dalších požárů vysoké.
4: Sport.
5: Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastian Ogier z Francie, jenž se dostal do čela hned v první ze včerejších 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Na Vysočině vyrostou další dva poeziumaty. Podrobnosti přidám už za chviličku, nenechte si to ujít.
4: Rádio Jihlava, 101.1.

Z Rádia Jihlava hezký den vám všem přeje Katka. Po vydařených instalacích poeziomatů v Třebíči a Pacově se můžete na Vysočině těšit na další dvě poetická zařízení. Od čtvrtka v Polné a taky v Novém Městě na Moravě. Poeziomaty nabídnou Hrabala, Rinka a další známé či místní autory. Tak třeba tip na výlet pro vás teď z Rádia Jihlava další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

0: Hit za hitem z rádií Hlava pro váš lepší den a tak víc k tomu, že hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali desítky dětských táborů. Jak to dopadlo, uslyšíte za chvíli.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

My jsme Rádio Jihlava, Katka přeje pěkné odpoledne. Hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení využívaných účastníky tábora. Na táborech zjistili závady u 6 provozovatelů, celkově uložili pokuty ve výši 10 000 korun. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodové odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou sobotu. Zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nekodým. Bylo mu 81 let. U soudu působil v letech 2003 až 2013 jako nominant tehdejšího prezidenta Václava Klause. Pro druhé funkční období nezískal podporu Senátu. Zemřel ve čtvrtek.
0: Co se děje v kraji?
1: Muže, který se jako kurýr snažil od oběti podvodu s kryptoměnami vyzvednout 590 tisíc korun, zadrželi policisté v Havlíčkově Brodě. Soud ve středu poslal 27-letého muže do vazby. Je obviněný ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti ve stádiu pokusu a hrozí mu 8 let vězení. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovatelně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Opatření má platit po dobu jednoho měsíce od dneška.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce druhého kola první ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno připsali prémiové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní první zápas třetího předkola ligy mistrů s Lyonem.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkný den, ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví, oprava hlavního průtahu Jihlavou pokračuje druhou etapou, buďte s námi, mám podrobnosti.
0: Rádio Jihlava

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Oprava hlavního průtahu Jihlavou pokračuje druhou etapou. Řidiči se od pondělí vrátili k běžnému příjezdu do City Parku. Nově ale čekají komplikace v úseku mezi Zoologickou zahradou a Teskem. Za pár dní se práce znovu posunou, tentokrát směrem k Heleninu. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přijeme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Jihlava chce u dopravního terminálu postavit i autobusové nádraží a část silnice. Další podrobnosti za chviličku.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: na čase být.
1: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Jihlavská radnice pokračuje v přípravách na vybudování další části centrálního dopravního terminálu. V plánu tam je ještě stavba autobusového nádraží a protažení nynější silnice od Havlíčkovy ulice kolem terminálu směrem k Jiráskově ulici. Radní města teď schválili zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace. Stavba by mohla začít v roce 2028. Tolik novinky z našeho města, teď další hit za hitem rádia Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frek.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Jo, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava. I think they can make it a better place.

0: na rádiu Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

na rtu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Jo, tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty baby padaly ještě ani nebrzdil, no takže. No ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počas se vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.

ulici, mám světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřikryt.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívčí slovenské, co může být krásnějšího? Ta řeč je poznamenaná tím, že mají blíž ke slunci. Tam někde u nich se snoubí to sluníčko s tou zemí a z toho jsou ty delíria v těch kuličkách takové. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosty tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí. Já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11 a ještě tam stál, takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? A dva cizinci, ty mi dají. Já pám, kde jsou jaký? On pá, nějaký Miller a Turgau. My jsme ten předěl zase mezi tím Slovenskem, Moraváci a těma Čechama, ale skutečně vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jak to, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u šupů. No to je divný, to je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, byl jsem modranské pod Věchom. Ta hned manželka, kde to je? Musíš je tam někdy vzít, že jo, tohleto Česko. A my končíme na záchytce a oni v izbičke pro opilcou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si představil nějaký vzrušující sen.
2: Vzrušující sen?
1: No.
2: Jeden mám?
1: No.
2: Ten se mi zdá už letarický kránu.
1: No tak hajdy, no honem.
2: Já ho řeknu, ale musím zase do budky.
1: No, běž do budky.
2: To je krásný sen.
1: No.
2: Vzrušující.
1: No.
2: Hele, kachna pečená, červený zelí, bramborový knedlík, dvanáctka vychlazená.
1: Prosím tě, přestaň na to myslet.
2: To už nerozchodím.
1: Pojď ven.
2: To já nerozchodím, tohle už. To.
1: Pojď ven.
2: Pojď ven. Ježišmarja.
1: Prosím tě.
2: To mě vzalo.
1: Okamžitě to vygumuj.
2: Ano, takový hezký sen.
1: Ano, vygumuj to.
2: Je škoda, já si ho nechám, ale já si ho přesunu do levý půlky hlavy, tam mám dost prázdno, tak...
1: Může být
2: já
1: kdekoliv.
2: Si ho tam mám takový hardware, já si tam kliknu enterem.
1: Prosím tě.
2: Už je tady kachnička.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby jsi si v hlavě představil ženskou.
2: Ženskou, ano, je to nutný, ano.
1: No jistě.
2: A tak jo, no. Už se mi tam teda jedna válí, no.
1: To je ono, to je ono. Všimněte si, začíná to fungovat. Válí se mu ve snu ženská.
2: Jdeš o tý kachny?
1: Já jsem ti říkal, abys to vygumoval.
2: Se mě zdálo, jako že šahá po kachny.
1: No, dobře. Válí se mu ve snu ženská. Začíná to fungovat. A teď pozor. Důležitý dotaz. Zrušuje tě to?
2: No, když to musí být, abychom nezdržovali... Půlnoc bude za chvilku nedávno, tak abychom...
1: Jak, když to musí být? To děláme kvůli tobě všechno.
2: Ano, ano.
1: Tak si trošku pomoz. To ne, počkejte. Ne. Prosím vás, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Beru zpátky jinak. Já ti pomůžu.
2: To je ještě lepší.
1: Ne, to se nedaří. No. Hele, co má na sobě, aby tě to vzrušovalo?
2: Zástěru vaří.
1: Ne.
2: Smaží.
1: Ne.
2: Tak aspoň ohřívá tu kachnu.
1: Nic nedělá.
2: No, taková se mi nemusí zdát. Takovou má doma skoro každý život, pane.
1: Hele, ne. Soustřed se, má na sobě třeba, pozor, černý podvazkový pás.
2: A proč se ho nevypereš, pindíra jedna?
1: Když ta práce.
2: Když už se mě zdá, tak aspoň bílým, vybraným, vyžehleným, tesilovým, nebo...
1: Ne, hele.
2: Z vatelínu.
1: Z vatelínu na zimu, to je výborný.
2: Flanelové je dobrý.
1: Prosím tě, není tam žádný pás.
2: Není to pás.
1: Jdeme z modu, je tam body.
2: Body.
1: Co tam ještě chybí, aby tě to vzrušilo?
2: Doyle?
1: Ne. Žádnej kaolin, postel tam chybí, aby tě to vzrušilo.
2: Postel v ní, body doil a kaolin, to je radost. To jsou věci dneska.
1: Ne, hele, víš co, po té teoretické stránce, dobrý, já si myslím, diagnozu bych stanovil zastydlá puberta, my tomu říkáme ZPčko, takže tobě pomůže náš trenažer, který tady máme. To je erotické záhořovolože.
2: Ano.
1: A tady tě dostaneme do té správné formy. Máme tady rehabilitační sestry, abych vás požádal. Děvčata, buďte tak laskaví. Ty se připrav. Léčba. No tak, do práce, děvčata, do práce. Do práce a už ať to frčí. Už ať to frčí.
2: Ale to je, moment, to je ale... No. To je erotický salon tohle, to není žádný léčebný zařízení.
1: To je, možná to vypadá trošku jako erotický salon, ale je to pod mým citlivým vedením. Hajdi do postele.
2: Lékařské tak. Vedení, takže to je tak. Bezpečný.
1: Sátelé. Sátelé, to jsou naše léčebné metody. To jsou věci, kde i vy můžete přijít. Rozumíte? My pokud je na pojišťovnu, samozřejmě zatím si to ještě platí sami, ale my otvíráme filiálky v Chebu, otvíráme v Dubí, i pro vás mimo pražské, je to úžasné. Máme heslo, panicům a panám, už nám zvoní hrana.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
1: To udělá. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a Ruženo, máš nějakého koníčka?
2: Tak mám, no.
1: A ty co?
2: Sakra, Teofina. To jsou diskošky, no.
1: Jo, diskotéky?
2: Ne, diskošky. Aha. Se prostě jako domluvíme, prostě jdeme celá parta, se sebereme, třeba... Posledně jsem s sebou sekla na parketu, teďkon prostě Dušan na mě, úplný halo. Se fakt nevím, ale já prostě, jako když jsem třeba na parketu, tak prostě na všechny tyhle... ty konvence, prostě jako fakt jako kašlu, jo. Prostě v tu chvíli jako mě nic nezajímá absolutně, prostě jedu a... Já nevím, pojďte třeba rozlákat mekrák.
1: Ale počkej, Ružino, to je studio tohle, to není parket. No a máš nějakou figuru?
2: Tak mám, no.
1: No jako myslím, jako taneční figuru speciální, kterou nejradši tak jako.
2: Tak těch mám několik.
1: To nám nějakou předvej tady.
2: Já nevím, jako.
1: A tak mi dělej drahota, vybal figuru, Ružino, no.
2: Já nedělám drahoty, ale nevím, jako.
1: Tak, Ružo, no tak.
2: Jste... Tak prostě takhle, no, prostě jako... Takhle vrhnu rukávy, prostě tady to si podkasám, jako, abych jako se cítil jako volňajc.
1: Ano.
2: A... Jako povytáhnu takhle, jako...
1: Ano, no to stačí, nemusíš říct. No,
2: prostě začnu, no, takhle jako pomalinku kroužím.
1: Aha,
2: pak jako se dostávám jako víc tovaru.
1: Počkej, Ruženo, tak... No, tady jsou pulty, neblázni, Ruženo, prosím tebe. Už jsi dobrá, už jsi, uvolni, no, směni. No, ty ses nám dostala... Do atmosféry, víte.
2: Jste úplně dostala fakt, najednou mě to vzalo, prostě padlo a nevím co.
1: Počkej, tady. Počkej, já to musím zvednout ty věci. Dobrý, tak, pořádku. No.
2: Dobrý, ne?
1: Hezky. To je moc hezky. A máš nějakého oblíbeného zpěváka nebo skupinu, koho ráda posloucháš?
2: Lábuse.
1: No tak se uvolně zpěte. No, naopak se sklidně chci říct. No, tak, máš nějakou oblíbeného zpěváka?
2: No, tak mám zpěváka, no. Teda skupinu, teda zpěváka. Teda, ne, takhle. Jsem úplně... Zpěváka se skupinou, no. A on teda zpívá teda jako... Před skupinou.
1: To pochopitelně zpívák nebude za skupinou, že ho zpívat, no.
2: To je jasný, ten taky, že to nejde.
1: A tak kdo?
2: A to je Sagvantofy. Mm-hmm. Prostě nevím, ale já prostě, když ho slyším, tak prostě najednou se celá absolutně otevřu a...
1: No, u toho bych teda být nechtěl.
2: Fakt nevím, no. A jsem asi blbá, nebo jsem prostě...
1: No, nejsi sama. A z vážné hudby, koho máš ráda, myslím, ta z klasiky?
2: Odkud?
1: No, z klasické vážné hudby.
2: Je takhle. No tak když se mám možnost vybrat, tak teda ABBA.
1: Ano.
2: A jinak teda Tofy, prostě Tofy, ovně Jan, že mám.
1: Tofy, věřím. No Ružino, ještě jako na závěr by mě zajímalo, proč jako zrovna se mnou se chtěla sejít, proč zrovna já?
2: No, tak mi se strašně líbil Serioš, Nemocnice.
1: Cože? Seriál Nemocnice?
2: No.
1: No počkejte, omyl, tam jsem já nehrál. Že tam hráli, že Vladislav Chudík, Miloš Kopecký, Oldřich Kaiser, já tam nehrál.
2: Ne jo.
1: Ne.
2: No tak oni teda všichni měli roušky, takže bylo prd vidět. A vy jste kdo?
1: No já jsem Lábus.
2: Vy nejste Kajzra?
1: Ale ne, já jsem Lábus.
2: No vy jste Lábus. To jsem se radši mohla projet na horský dráze.
1: Tak ahoj.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je stejně taková podivná věc. Podivná věc. Onehdy taky. Onehdy jsem čet povídku. Snažil jsem se, byla delší asi 50 minut a nikdo mi nezatleskal. To je...
2: To si, Jirko, musíš zvyknout. Lidstvu schází vděk.
1: Ano, já jsem citlivější povaha, těžko se směřuji s těmito věcmi, ale to nic, já si zvyknu.
2: Podívej se, já jsem se s tím taky vyrovnal. Já když zalistu ve svým brožovaným životě, to byla nejedna křivda, nejeden ústrk a taky jsem si zvyknul.
1: Vyprávěj, Slávku, člověka to potěší, když slyší o neštěstí.
3: To věřím, já tě budu bavit tady.
2: Já raději vzpomínám na světlejší chvíle svého života.
1: Například?
2: Například na to, jak strýc Bezemek mi jednou napsal, že po něm budu dědit veškerou půdu. To byl krásný okamžik. Přijel jsem, vzal jsem si dva květináče a zase jsem odjel.
1: Takový štěstí, že tě potkalo? To já, když rozbalil strýcovu závěť, tak tam stálo: ty lumpe, za to, že jsi mě přežil, nedostaneš ani halíř.
2: To nebyl strýc, to byl ras.
1: No, byl to

0: To trapný, leze na jeviště a neví, kde je to Balžám. Nezná přední spisovatel.
1: Co napsal, prosím tě, Balžám?
0: Prosím tě, nedělej, že jsi to nečet. Lesk a bída kurtizán. Jak jsi si z toho minulej týden obkresloval ty kurtizány?
1: A jo, to jsem si obkresloval, ale toho špatně vyslovuješ, toho spisovatele, Slávku. To se čte blamáš. Blamáš, ano.
0: Možná vy ve vaší rodině to tak vyslovujete, ale my lingvisti.
1: Vy kdo?
0: Lingvisti, to a slyšíš lingvisti. Taky prvně.
1: Ano, ano.
0: My to vyslovujeme Honoré de Balžám.
1: Víš, jak to vyslovujete?
0: Ano.
1: Dost blbě.
0: Ale nebudeme se přijít, ano, je to prosím, trapný. Prosím, říkejme mu zkrátka důvěrně Honoré de.
1: Ono ne, debl mu můžeme říkat ještě.
0: Jo, tam jsme ano, stejný a já ti budu raději vyprávět tu tragédii.
1: Prosím,
0: jo?
1: Prosím.
0: Představ si takový horký, letní, dusný, ale hodně dusný odpoledne.
1: Pardon, který měsíc? Červen, červenec?
0: No, ono na tom nezáleží, ale já ti to řeknu přesně. Já jsem seděl takhle na dvorku. Kolik myslíš, že mi bylo let? Teď se ukaž. Lamáš.
1: No, když už tě pustili na dvorek, nejmín 14.
0: 3 a 9 měsíců, to vím přesně na den, protože jsem měl zrovna narozeniny.
1: Narozeniny ve 3-9?
0: Ty jsi nikdy neměl narozeniny?
1: Ano, nemývám, ale většinou v celou.
0: Můžu já za to, že jsem nedonošenej?
1: Jo, ty seš nedonošenej. No tak tím se vysvětluje Balžám. Taky už vím, co to jste vy lingvisti.
0: Hezky jsi se rozpovídal. Rád bych ti vyprávil tu tragédii.
1: Ano.
0: Tak já sedím takhle na zahradě ve Slivenci.
1: Pod pupenci?
0: Jo, pod pupenci. Já byl zrovna po obědě, po lepenci. Tam mravenci lezli po kamenci. Kolem zahrady šla matka venci. A vedle...
1: Co oběšenci nebyli?
0: No, vychyběli. Možná, že tam byli v nějakém divném propletenci, ale... Hlavně vedle na zahradě sekal děda sekerou...
1: Jetel.
0: Sekerou jetel. A pohraboval to kleštěma.
1: A to stačilo na jednou? To jste se museli hrozně nadřít.
0: Já bych ti rád vyprávil tu tragédii, když tuším, že se schyluje k další.
1: Ne, pardon, vrať se do Slivence, ano. Vypovídej se, když máš touhu.
0: Naposled to říkám.
1: Ano.
0: Sedím na zahradě ve Slivenci, děda sekerou sekal dříví a mě málem utěl prst.
1: A krvavá historka, který prstíček? Jedním očkem se podívám.
0: Tenhle. Takovejhle kousek metrovej chyběl.
1: No počkej, a co je to za tragédii, když tě děda netrefil?
0: Netrefil mě sice, ale buď z toho leknutí, nebo spíš z toho zklamání, že už nemá ty míry, mu vypadla sekerka a prořízla mu holinku. A to je ta tragédie.
1: A co je u tebe tragédie? To je u mě plochá historka okresního formátu. To by se ti Honoré DB vychechtal. Takhle se světovosti nedopracujeme, kamaráde. Takhle ne.
0: No není to světový, ale český románek na pokračování by to mohl být.
1: A co s ním, když víš, že my dva potřebujeme prorazit ven? Zrovna včera nám psal zrovna ten, no, ze Skotska, jak se jmenuje, Mr. Loch Ness.
0: Kdo nám psal?
1: Loch Ness, když to čet celý umáčený, to přišlo. Holinko.
0: A je to stejně smůla, že o nás dva se ve světě zajímají vždycky jenom příšery. No ale Jirko, to si měl říct, že ti jde o světovost.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A nyní bychom rádi v programu obrátili pár listů.
2: Ano, to je právě ta genialita showmanů. Udělat něco, co žádný z diváků neočekává.
1: Proto nyní otvíráme rubriku PPP+G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
2: Pane Helekal, vy jste nejsilnější, přineste pytel.
1: Tak. Děkujeme vám, pane Pytel. Promiňte, pane Helekal. No, já jsem se spletl.
3: Vždyť se mu tak bude říkat.
1: No, to trapné, ano. V tomto sáčku jsou na malých lístečcích napsány problémy, které bychom chtěli během pořadu vyřešit.
2: Ano. Tak, moje ruka šátralka už kmatá. A nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat.
1: Nic mi neříkej, já vím. Zapomněli jsme se zeptat pana Šímy, zástupce Sasky. Měli všechny...
2: Co?
4: Já vím, no. Splet jsem se.
2: No, tak. Moje ruka, šátráka už loví. Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout první problém.
4: Já sám.
2: Je to slavnostní chvilka.
4: Tak chtěl by sem.
2: No, chtěl?
4: Moc by sem chtěl.
2: Ale máš smůlu. První tahám já. Lovím.
4: Proč jsi se mě ptal, když mě k tomu stejně nepustíš?
2: No, kdyby si třeba nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. Tak, první problém. Nechceš si ho přečíst?
4: Ne.
2: Je to slavnostní chvilka?
4: Nechci.
2: Ale musíš, tyhle písmena neznám.
4: No, takhle to taky nepřečtu.
2: Co s tím?
4: Otočím si to, je to vzhůru nohama. Jízdní řád.
3: Takhle bych to přečet taky.
4: Jízdní řád.
3: A co je s ním?
4: Ano, to je můj problém, podej mi ho. Jízdní řád, to je úžasně složitá kniha.
2: Nesouhlasí?
4: Ale možná souhlasí, ale nerozumí mu.
2: Tak se to nauč.
4: To bych právě chtěla veřejně, protože mám zjištěný, že je mnoho lidí, kteří nerozumějí jízdnímu řádu. To je složitá kniha,
2: já vím,
4: podívej,
2: já vím.
4: Číslíčka tady malinký, tajný značky různý. No třeba tady, ano. Dva skřížený meče.
2: Co?
4: No dva skřížený meče, teď se podívej.
2: Vy doma jíte dvěma meči?
4: Ne, my, a jo, to je vidlička a nůž.
5: Rozumím, cestující si mají vzít do vlaku sebou příbor. Bude hostina, strojvůdce jde ze zabíjačky. No, tak to je jasný.
2: Ne, to znamená, že ve vlaku je jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, něco si objednáš, sníš, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo.
5: To je normální restaurace, to nemusí inzerovat. Ten kousek housky vždycky vyžebrám od spolu cestujícího.
4: Hele, co tady to? Ty malinký číslíčka.
2: No to je odjezd, hele. Vlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha střed v 7.51.
4: 7.51, to je odjezd a takhle malinký. Já jsem slabozrakej, překouknu se, myslím, je to 7.54, přijdu tam přesně a vlak je pryč.
2: Ten tam třeba ještě vůbec není.
5: Tak to není, musí tam být, to souhlasíte, úřední kniha. Vlak je pryč, já tam budu a kdo mi co dá?
2: Co by ti kdo dával, to není chyba jízdního řádu, ale tvoje. Nakonec nic se nestalo, na Kolíně jezdí vlaky každou hodinu. Počkáš na nádraží, koupíš si něco ke čtení, akorát musíš dávat pozor na zavazadla.
5: Komu? Proč bych někomu dával pozor na zavazadla? Nejsem nosič.
2: Sobě, aby tě nikdo neukradl.
5: Proč by mě krad někdo zavazadla?
2: Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš.
5: Jak o ně můžu přijít, když žádný nemám?
2: Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel.
5: Samozřejmě.
2: To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby.
4: A ty si myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, tam se převlíkne do pyžama, u první pumpy si začne čistit zuby.
2: To ne, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý.
4: Nemám.
2: Tak proč jedeš do Kolína?
4: Já tam jedu, ty mě cpeš do vlaku s kartáčkem na zuby v 7.54.
2: 7.51.
4: Ten mi naštěstí ujel.
2: Hele, Slávku, jízdní řád dávám stranou, to je tvůj problém, to si sem vpašoval do pytle, to si sem vůbec neměl dávat.
5: Si vyřeším sám?
2: Já vytahuju. Další problém... Další problém, ponocování.
5: To jsme si polepšili, to není žádný extrovní problém ponocovat.
2: Jak to, že není extrovní problém? Hele, lidi ponocujou a my pak ponocujeme kvůli nim. Proč ku příkladu musíme začínat představení v 7:30? Než přijdu domů, je půlnoc, něco si kuchtím k jídlu, budím slušný sousedy a jsou z toho nepříjemnosti.
5: To vím, co s tím chceš dělat?
2: Začínat o hodně dřív.
5: Prosím tě, to už tady bylo, hráli jsme od 6 od rána a přišel jen jeden divák a ten ještě zabloudil z báru.
2: Já zkrátka tvrdím, že ponocování by se mělo úředně zakázat.
5: To nemůžeš zakazovat, to je produkt civilizace, to se musí řešit individuálně.
2: No.
5: Podívej se, kolik hodin má spát dospělý člověk?
2: To je různý.
5: Jak to různý, čet si nějaký lékařský knihy tlustý. Kolik hodin?
2: Je to různý.
5: Není to různý. 8 hodin má spát dospělý člověk.
2: Tak z toho tě vyvedu. To je pověra. Podívej se. Tomáš Alva Edison spal ku příkladu maximálně 5 hodin denně.
5: Spal, ale měl s tím problémy. Tak dlouho si ukrajoval ze spánku, tak dlouho ponocoval, až byl nucený si vynaleznout žárovku.
2: A v tom něco je. To je fakt. Takže Edison je vlastně táta ponocování.
5: Zakladatel ponocování.
2: Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě. A my ho za to ještě oslavujeme.
5: Co oslavujeme? My o něm učíme ve školách. O člověku, který umožnil mládeži noční život. O člověku, který tahá táty do hospod od rodin skrze žárovku.
2: Víte, jaký to muselo být před Edisonem krásný. Nikdo neponocoval, smrklo se, všichni šli na kutě, spát s těma, jak se jmenujou?
5: Štrosy.
2: Ne, menší, se slepicema. Vždycky klidně spali, jenom ponocný chodil po návsi a dělal to svoje hů.
5: Ponocný dělal hů.
2: No co by nedělal, byl za to placený. Dej mi 500 a já taky budu dělat na návsi hů.
5: No, o to mi nejde, ale když ponocný dělal hů, co potom dělala sova?
2: Sova?
5: No sova.
2: Antonína Sova? Psala básně. Ovšem přes den psala Antonína Sova. Proto měla tak výborný verše.
5: Já nemyslím Antonínu Sovu. Já myslím Sovu ptáka.
2: Symbol moudrosti.
5: Ano, toho myslím.
2: A co má být se Sovou ptákem?
5: No co dělala Sova pták, když ponocný dělala hu.
2: Co by dělala? Chrčela si to svý tradiční cukru a koukala Edisonovi přes rameno, jak vynalézá žárovku metlu lidstva.
5: Sova přeci nedělá cukru. Sova dělá hu.
2: Jo. A co potom podle tebe dělá ponocný? Cukru, že jo? Teď si to zkus.
5: To můžu. Je 1 hodina, cukru. No, to je blbost, tak no. To je opravdu, to jsem neuvážil.
2: Krátka, bylo krásně ticho, jenom ponocný chodil po návsi, všichni jde spali, protože co jinýho mohli pod mě dělat, každej bejt ponocný nemůže.
5: No mohli hráči grošádu.
2: To nemohli, tu ještě neznali, tu jsme vynalezli teprve my.
5: Oba ne, nevynalezli, my jsme ji pouze upřesnili a připomněli, protože Edison ji málem svojí žárovkou zlikvidoval.
2: Vidíš, Slávku, co ten člověk má všecko na svědomí? No nic, já jsem rád, že jsme vyřešili problém ponocování a že jsme odhalili hlavního viníka Edisona.
5: Víš, Jirko, že vynalez ještě tu bílou, tu normální, tu pouliční žárovku, to bych mu odpustil. Ta má svoji platnost, když se sešeří. Ale že vynalez taky ty barový, mámivý světýlka, ty fujtajblový, šantánový lucerničky, tak tímto u mě Tomáš Alva Edison definitivně prohrál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden ukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou, nebo dokonce v mimo manželskou, tak to bychom neradi.
2: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno. Erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
3: Tady.
2: Ano, ano. A pan Brousek, prosím.
3: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
2: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
1: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
4: Tady, tady. Mě by...
2: Prosím, kdo se dá? Lenka Kořínová, prosím.
4: Mě by zajímalo...
2: Mluvte, nejsem bez srdce.
4: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
2: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno. Ale že by to nebylo povoleno?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka Proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným dnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou. A to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním muzexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. Okamčat se povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem ocel. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašli. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, plamének, který děd v srdci zažehl řád, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. Laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatá.

0: Májba, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v Mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic s promyšlenými oklikami. To bylo zpěv. Alegorický vůz s nápisem Amigo Home, představující agresora, zrazoval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. Léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili. V noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního Bailey kukuřičnými duškami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Katuša, Sulinka, Když vítr bije do plachy, Námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulinka, Katuša a další. Například písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak jsem cestoval? Když jsem se jednoho dne probudil vedle své ženy Marcely, dobře jsem si ji prohlédl a rozhodl jsem se, že tento rok budu více cestovat. Proto jsem uvítal, když jsem byl za své pracovní úspěchy vybrán ještě společně s kolegou inženýrem Macháčkem a vedoucím odbytu Karlem Jílkem, který nemá titul, ale má úspěchy u žen, na tematický zájezd Poznejte evropské přístavy do Hamburku. Radostně jsem ve vrátnici odpíchl a utíkal domů sdělit ženě tu radostnou novinu. Pohled na Marcelu, která měla právě ve vlasech natáčky a na obličeji pleťovou masku z droždí, mě přesvědčil o tom, že Hamburg potřebuji jako sůl. Marcela však byla jiného názoru. Tvůj přístav je domov, Kájo, řekla. Namítl jsem, že mě přitahují lodě. Tak jsme mohli jet k mojí mamince do Děčína. Jenže Marcelko, to by byl zájezd za trest a já ho mám za odměnu. Letmo jsem políbil ženu na droždí a odešel do restaurace u kotvy na předcestovní poradu. Macháček s Jílkem už na mě čekali. Tak, kluci, co si vememe sebou, zeptal jsem se. Tady jsem to sepsal, pochlubil se Jílek a četl. 10x džuveč, šišku turisty, ten vydrží nejdýl, litr tuzemskýho, 6 cvíček. Na co, podivil jsem se? No na co, kdyby v hotelu vypli prout? Máme svý zkušenosti ze služebních cest, vzpomeň si na Náchod. Usadil mě Jílek a pokračoval. 3x kafe za 12, ponornej vařič, podnikový suvenýry na výměnu a pytlík 2 Kč do automatu. Vyjádřil jsem se seznamem spokojenost, ale Macháček byl jiného názoru. Pánové, nejedeme na tramp, jedeme reprezentovat podnik. Uvědomte si, že máte všechno hrazený od ROH. Džuveč si schovejte, až pojedete v létě s rodinou na Zlatý písky do Bratislavy. My musíme sehnat akorát marky a spolehlivou pánskou ochranu. Proč, zeptal jsem se, ty se chceš prát? Nech si ty keci. Hamburg je město hříchu a naší povinností je sice dobře reprezentovat, ale neriskovat zdraví. Nerad bych, až se vrátíme, zamotal našemu zdravotnictví hlavu. Banka i gumárenský průmysl nás vybavili perfektně. Až na to, že bance jsme museli ještě trošku pomoct v černé pobočce hotelu Alcron. Kurs 1:16 byl ten den trochu nepříznivý, ale do Hamburku nejezdíte každý týden a tak jsme to vydrželi. Den před odjezdem jsme zvolili vedoucím našeho trojčlenného kolektivu inženýra Láďu Macháčka, který z nás měl s cestováním nejdelší zkušenosti, neboť byl už 3x v Bulharsku jako kapitán podnikového mužstva Nohejbalu a 1x v Rumunsku s balneou s pohmožděným kolenem, do kterého ho v Bulharsku kopli. Protože si z Eforie Sit s balneou přivezl úplavici a také proto, že má často prsty v nose, přezdíváme mu doktor Emil Holub. Pondělí v 7 hodin ráno byl sraz všech účastníků zájezdu u Rudolfína. Odjezd plánovaný na 8 se jemně zdržel. Řidič autobusu, nositel odznaku 1 000 000 km bez nehody, Václav Dvořák ležel pod autobusem, opravoval převodovku a prospěvoval si píseň Svoji škodověnku mám tak rád. Po 2 hodinách nás ochraptělý řidič milionář Václav požádal, abychom si všichni vystoupili, že tuhle závadu by neodstranil ani Ferda Mravenec, že musí zajet do depa autobus vyměnit. Nastal chaos. Mnozí účastníci zájezdu vyndali šroubováky, začali jimi obratně točit a vytahovat z různých částí autobusu stočené bankovky různých měn. Laborant Tuček, jemuž dolary zapadly do podlahy, klečel před vousatou účetní maršálkovou a žadoněl o pinzetu. Když se mu nabídla, že mu vytrhá vousy sama, že má na to grif, mávl rukou a začal v podlaze rýpat nožíkem. Nový autobus byl přistaven ve 4 hodiny odpoledne. Nastoupili jsme a čekali ještě chvilku na Tučka, který přijel z depa taxikem. V levé ruce držel vítězně potrhané dolary a úpěnlivým hlasem prosil: zastavte mi u Narpy. Ještě než opustíme naši vlast, musím sehnat průhlednou lepenku. Další větší zdržení bylo až na celnici. Na občanské upozornění z místa bydliště. Byl podnikovému lékaři doktoru Mazánkovi celními orgány bolestivě výjmut. Z nedůstojného místa lékařský diplom. Marně se vymlouval, že chtěl v Hamburku léčit chudé. Tematický zájezd Poznejte evropské přístavy byl pro něj ukončen v šumavských Hvozdech. Konečně se autobus dal znovu do pohybu. Řidič milionář Václav šlápl pořádně na plyn a vědom si toho, že zde rychlost není omezena vyhláškou 100, vyvinul 60-kilometrovou rychlost. Někteří účastníci zájezdu si prohlíželi krajinu, ale my 3 jsme sledovali účetní Věru Úlisnou, které padala hlava na všechny strany, nejčastěji dozadu. Zrovna když jsme uzavírali sázky, proč tomu tak je, Věra Úlisná s výkřikem už to nevydržím se chytla za hlavu a s chatrnou výmluvou: proboha, co mi to zase tam ta kadeřnice dala, začala vytahovat z drdolu broušený servis Moser pro 6 osob. Milan Wagner z osobního oddělení vedoucí podnikového fotokroužku vyndal fotoaparát s bleskem a začal Úlisnou i servis fotit. Ať máme, Věruško, na tebe nějakou vzpomínku v podnikovém albu, řekl. A tím naznačil, že mu na tomto zájezdu nepůjde ani tak o evropské přístavy, jako o kolektiv. Ta Úlisná má kliku, šeptal závistivě Jílek. Servis Moser. Mě by se na hlavě neudrželo ani jablíčko. A s beznadějí v očích si přejel rukou pro řídlého ježka. Při první zastávce na cizím území u benzinové pumpy Shell macháček nevydržel napětí, vystoupil a z automatu Neckermann se za rachotu 2 korun začaly sypat žvíkačky a punčocháče. Macháček, rozrušený z toho, že to funguje, a také z toho, že ho Wagner fotí, si spletl sortiment a začal jedny punčocháče žvíkat. Brzy ale poznal svůj omyl a s vrozenou českou skromností požádal majitele pumpy, aby mu punčocháče vyměnil za jiný, když mu udělal takovou tržbu. Pach moře a nafty nás přivítal. Byli jsme v Hamburku. Ubytovali nás v hotelu kategorie C s honosným názvem Santa Fe. Naše trojice dostala jednolůžkový pokoj se šikmým stropem, který silně připomínal chudou kajutu. Přístav se nezapře, prohlásil macháček a začal zkoumat 2 přístýlky, které byly k nerozeznání od našich spartakiádních lehátek. Losovali jsme. Gauč vyhrál macháček. Šťastně se na něj rozvalil a dělal nám chutě. Po chvíli se ozvalo zaklepání. Ve dveřích se objevil vedoucí zájezdu. Mládenci, vedu vám ještě jednoho nocležníka. Prý tady máte gauč dvoják. Jdi kousek dál, řekl fotograf Wagner a lehl si vedle macháčka. Mládenci, myslím, že by bylo správné a čestné říci si o sobě pravdu. Chrápu. Fotograf Wagner bohužel nelhal. Ačkoliv jsme byli z cesty smrtelně vyčerpáni, nikdo z nás nezamouřil oka. To, že úderem 10. hodiny večerní začal hrát orchestr těsně za gaučem, později jsme zjistili, že od pódia jsme odděleni pouze umakartovou stěnou, nám tolik nevadilo. Ale náhle se ozvalo cosi, co silně připomínalo zvuky stáda zděšených hrochů při požáru v safari. To fotograf Wagner usnul spánkem nespravedlivým. Macháček vyskočil z gauče jako bodnutý včelou. Kurňa, chlapi, to je příšerný. To snad není pravda. S ním spát nebudu. Srazíme spartakiádní lůžka. Ani nápad, řekl Jílek. Vyhrál si gauč, tak si užij. Tak mu teda ucpu výfuk. Řekl Macháček a nacpal Wagnerovi do nosu 2 fazole. Chvíli bylo ticho, pak se ozval nádech, fazole nevydržely a Wagner sestřelil lampičku. Chrápání po tmě bylo ještě děsivější. Na dveře se ozvalo zabouchání a vyšel číšník. Meine liebe Herren, was ist das? Das ist unmöglich. Pochopili jsme, že chrápání Wagnera ruší hosty v baru při tanci a že špatně slyší hudbu. Společnými silami jsme se vrhli na Wagnera, ale přes veškeré úsilí se nám ho nepodařilo probudit. Vedoucí orchestru ve fosforeskujícím stříbrném saku k nám vešel už bez klepání. Das ist Skandal! Posvítil si nachrápala baterkou a bez okolku mu vrazil do úst dusítko z jazztrubky. V 6:30 ráno se ozvalo řinčení budíku Prim, který byl nařízen na 7. Wagner se posadil, protáhl se a jak zazýval, zatroubil třešňové květy. Pak si vyndal dusítko a řekl, to jsou ale blbý fóry. Načiž si dusítko vyfotografoval. Potom odešel prý fotografovat přístav. Usnuli jsme vysílením. Probudil nás až orchestr v 10 hodin večer. Jílek už byl vzhůru a jeho oko bylo připlácnuté k umakartu. Co se děje, zeptal jsem se. Psst, dal mi prst na ústa Jílek. Navrtal jsem stěnu, vole, pojď se podívat. Nasadil jsem oko na díru. Viděl jsem vše, proč jsem vlastně toužil jet do Hamburku. Program byl v plném proudu. Na pódiu promenovalo 6 krásných dívek, které se zjevně chystaly ke striptýzu. Rychle jsem probudil Macháčka. Vysvětlil jsem mu situaci. Byl bez sebe štěstím. Jílek vrtal další 2 díry. Abychom se nemuseli tlačit. To je ono, mnul si ruce Macháček. Každej svoji hvězdárnu. Kluci, my jsme se teda uměli narodit. Celý týden odtud nevytáhnu paty a přístav i s loděma mě můžou políbit čas. Uvařili jsme si rychle grog a zasedli každý ke své díře. Krasavice na pódiu začaly odhazovat jednotlivé části oděvu. Měli jsme oči navrch hlavy. Schylovalo se k finále. To všechno máme zadarmo. Kluci, víte, kolik tam stojí vstupný? Liboval si Macháček. Gong, tuš a spodní prádlo z krasavic spadlo. Před našima dírama stálo 6 nahých chlapů. Výlet do Hamburku se prostě nevydařil. Vzpomněl jsem si na Marcelu. Zlatý droždí.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád